I'm used to it by now. Just breathe.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, you say I wear you out.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na území Národního parku Šumava dochází k únikům iperitu do půdy, což potvrdil poslanec Filip Turek z motoristů před jednáním koaliční rady. O situaci mluvil také ministr životního prostředí Igor Červený po pondělním zasedání vlády. Toto znepokojující zjištění vyvolává obavy ohledně možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vláda Andreje Babiše zvažuje, jak ušetřit miliardy korun z rozpočtu ministerstva školství. Plánuje zrušit dotace pro soukromé a církevní školy, které také vybírají školné od rodičů. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že současné náklady činí přibližně 21 miliard korun ročně. V nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku slavila Alternativa pro Německo, což vzbudilo pozornost české opozice jako varovný signál. Premiér Andrej Babiš však zatím nepovažuje toto vítězství za významné pro Českou republiku. Očekává se, jak na výsledky zareaguje Berlín a jakou odezvu to přinese do 2024. Evropská komise dočasně pozastavila vyplácení části dotací firmám Agrofertu. Tento krok je důsledkem probíhajícího šetření střetu zájmů. Státní zemědělský intervenční fond potvrdil, že situace je v plném vyšetřování. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na území Národního parku Šumava dochází k únikům iperitu do půdy, což potvrdil poslanec Filip Turek z motoristů před jednáním koaliční rady. O situaci mluvil také ministr životního prostředí Igor Červený po pondělním zasedání vlády. Toto znepokojující zjištění vyvolává obavy ohledně možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vláda Andreje Babiše zvažuje, jak ušetřit miliardy korun z rozpočtu ministerstva školství. Plánuje zrušit dotace pro soukromé a církevní školy, které také vybírají školné od rodičů. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že současné náklady činí přibližně 21 miliard korun ročně. V nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku slavila Alternativa pro Německo, což vzbudilo pozornost české opozice jako varovný signál. Premiér Andrej Babiš však zatím nepovažuje toto vítězství za významné pro Českou republiku. Očekává se, jak na výsledky zareaguje Berlín a jakou odezvu to přinese do 2024. Evropská komise dočasně pozastavila vyplácení části dotací firmám Agrofertu. Tento krok je důsledkem probíhajícího šetření střetu zájmů. Státní zemědělský intervenční fond potvrdil, že situace je v plném vyšetřování. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 127. Dneska začínáme nečekaně poklidně a to s Melody Sheepem. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

Rela.

Skvělý rap nemusí být jenom v angličtině. Tohle je pure nega.

0: Trela.
1: On Radio B.

0: your motherfucking brain for. Relax.
1: Před náma Delinquent Habits. Tohle se taky evidentně neomrzí. V relaxu a na Bčku.

0: tolong. Hey, itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de. Hey, itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de.
1: Relax. Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz.

Relax. On Radio B.

Za mě vysloveně letní záležitost. Willy William v relaxu a na Bčku.

Když jsme u těch letních záležitostí, Get Down se tam taky určitě počítá.

Sabrina Sperman je evidentně přisprostlá, ale za mě boží. V relaxu a na Bčku.

Relax číslo 127 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čau.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Na území Národního parku Šumava dochází k únikům iperitu do půdy, což potvrdil poslanec Filip Turek z motoristů před jednáním koaliční rady. O situaci mluvil také ministr životního prostředí Igor Červený po pondělním zasedání vlády. Toto znepokojující zjištění vyvolává obavy ohledně možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vláda Andreje Babiše zvažuje, jak ušetřit miliardy korun z rozpočtu ministerstva školství. Plánuje zrušit dotace pro soukromé a církevní školy, které také vybírají školné od rodičů. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že současné náklady činí přibližně 21 miliard korun ročně. V nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku slavila Alternativa pro Německo, což vzbudilo pozornost české opozice jako varovný signál. Premiér Andrej Babiš však zatím nepovažuje toto vítězství za významné pro Českou republiku. Očekává se, jak na výsledky zareaguje Berlín a jakou odezvu to přinese do 2024. Evropská komise dočasně pozastavila vyplácení části dotací firmám Agrofertu. Tento krok je důsledkem probíhajícího šetření střetu zájmů. Státní zemědělský intervenční fond potvrdil, že situace je v plném vyšetřování. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Oscarový dokumentarista Alex Gibney odhaluje složité vrstvy osobnosti Elona Muska ve svém fascinujícím filmu Musk, který byl uveden na festivalu v Torontu. Téměř čtyřhodinový dokument přináší hluboký pohled na Muskovu kariéru i jeho vliv na svět biznisu a technologie. V tomto díle z 2027 se rozplétají mýty, které obklopují jednoho z nejvlivnějších mužů naší doby. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou se úspěšně probojovali do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Dvojice porazila Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou po setech 7-6 a 6-4 za hodinu a 49 minut. Rovnováha zkušeností a síly přinesla vítězství turnajovým jedničkám bez viditelného pocení. Český tenisový svět se otřásl ve svých základech, když čínská tenistka Cheng Qinwen na US Open vyřadila bývalou šampionku Igu Świątekovou. Po dramatickém zápase, který skončil sety 7-5 a 6-3, se s turnajem loučí polská favoritka. Cheng se tak stala senzací turnaje 2023 a potvrdila, že v New Yorku má co říct. České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa po posledním zápase ve skupině proti Spojeným státům. Americké hráčky si i tentokrát udržely svoji neporazitelnost, zatímco Češky ukázaly svůj bojovný duch až do konce. Přímý přenos z duelu byl k dispozici na ČT Sport a ČT Sport Plus. V Opavě se odehrál dramatický duel, který přinesl zvrat jako z hollywoodského filmu. Domácí vedli díky Romanu Zálešákovi, ale Dukla nakonec dvakrát skórovala ve druhé půli a zajistila si výhru. Slezský FC zůstává s jedinou výhrou u D na tabulky, zatímco Pražané si užívají opačný konec s úsměvy na tvářích. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Radio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na území Národního parku Šumava dochází k únikům iperitu do půdy, což potvrdil poslanec Filip Turek z motoristů před jednáním koaliční rady. O situaci mluvil také ministr životního prostředí Igor Červený po pondělním zasedání vlády. Toto znepokojující zjištění vyvolává obavy ohledně možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vláda Andreje Babiše zvažuje, jak ušetřit miliardy korun z rozpočtu ministerstva školství. Plánuje zrušit dotace pro soukromé a církevní školy, které také vybírají školné od rodičů. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že současné náklady činí přibližně 21 miliard korun ročně. V nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku slavila Alternativa pro Německo, což vzbudilo pozornost české opozice jako varovný signál. Premiér Andrej Babiš však zatím nepovažuje toto vítězství za významné pro Českou republiku. Očekává se, jak na výsledky zareaguje Berlín a jakou odezvu to přinese do 2024. Evropská komise dočasně pozastavila vyplácení části dotací firmám Agrofertu. Tento krok je důsledkem probíhajícího šetření střetu zájmů. Státní zemědělský intervenční fond potvrdil, že situace je v plném vyšetřování. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Lily Seabird, talentovaná písničkářka z Burlingtonu, přináší na svém albu Light Spheres on Their Way hluboké a emotivní skladby, které reflektují její kořeny a vlivy v oblasti ramblujícího roku. Její podmanivá hudební tvorba, vydaná pod nezávislým labelem, klade důraz na melancholické texty a existenciální pochyby, které posluchače vtáhnou do náladové hloubky. Tento debut dokáže oslovit jak nové fanoušky, tak ty, kteří již oceňují její jedinečný hudební projev. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou se úspěšně probojovali do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Dvojice porazila Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou po setech 7-6 a 6-4 za hodinu a 49 minut. Rovnováha zkušeností a síly přinesla vítězství turnajovým jedničkám bez viditelného pocení. Český tenisový svět se otřásl ve svých základech, když čínská tenistka Cheng Qinwen na US Open vyřadila bývalou šampionku Igu Świątekovou. Po dramatickém zápase, který skončil sety 7-5 a 6-3, se s turnajem loučí polská favoritka. Cheng se tak stala senzací turnaje 2023 a potvrdila, že v New Yorku má co říct. České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa po posledním zápase ve skupině proti Spojeným státům. Americké hráčky si i tentokrát udržely svoji neporazitelnost, zatímco Češky ukázaly svůj bojovný duch až do konce. Přímý přenos z duelu byl k dispozici na ČT Sport a ČT Sport Plus. V Opavě se odehrál dramatický duel, který přinesl zvrat jako z hollywoodského filmu. Domácí vedli díky Romanu Zálešákovi, ale Dukla nakonec dvakrát skórovala ve druhé půli a zajistila si výhru. Slezský FC zůstává s jedinou výhrou u D na tabulky, zatímco Pražané si užívají opačný konec s úsměvy na tvářích. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Hoď se do klidu s rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr životního prostředí Igor Červený svolal tiskovou konferenci k úniku toxických látek v Národním parku Šumava, který označil za přírodní katastrofu. Únik se odehrává v bývalém vojenském prostoru u šumavských Prášil. Na konferenci vystoupil s náměstkem ministerstva obrany Radovanem Víchem. I pražské parky se potýkají s neukázněnými návštěvníky, kteří i přes zákaz rozdělávají opečené táboráky. Hlučné scény a nepořádek o víkendech pravidelně zvedají strážníky na nohy se stovkami výjezdů. Navzdory pokutám, rozdělávání ohňů i v době jejich zákazu zůstává neukázněným hostům lhostejné. Skoro polovina voličů ANO si přeje, aby vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek odešel kvůli kolizi s záchranářským vozem v Praze. Podle průzkumu agentury Perfect Crowd pro Greenpeace by voliči ANO rádi viděli jako vládní prioritu ochranu přírody. Motoristům, kteří řídí ministerstvo životního prostředí, příliš nevěří, že tuto úlohu zvládnou. Na území Národního parku Šumava dochází k únikům ejperitu do půdy, což potvrdil poslanec Filip Turek z motoristů před jednáním koaliční rady. O situaci mluvil také ministr životního prostředí Igor Červený po pondělním zasedání vlády. Toto znepokojující zjištění vyvolává obavy ohledně možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage C číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám. Pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná. Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která by je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl i ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Tak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a byl vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Tajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách v počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly, co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Tajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, on mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byli jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba upravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně jsem mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říkala, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčnej, vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba dones něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z té skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat. Já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku. Hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišli, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš volím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce a nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde a asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku. Takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C. Číslo 169 Svrko Brko, Rádio Bčko, co mám hovořit. Pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavu, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, což jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic Želízko v ohni pro Vintage, takže tolik je rok české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míně jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takový línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr životního prostředí Igor Červený svolal tiskovou konferenci k úniku toxických látek v Národním parku Šumava, který označil za přírodní katastrofu. Únik se odehrává v bývalém vojenském prostoru u šumavských Prášil. Na konferenci vystoupil s náměstkem ministerstva obrany Radovanem Víchem. I pražské parky se potýkají s neukázněnými návštěvníky, kteří i přes zákaz rozdělávají opečené táboráky. Hlučné scény a nepořádek o víkendech pravidelně zvedají strážníky na nohy se stovkami výjezdů. Navzdory pokutám, rozdělávání ohňů i v době jejich zákazu zůstává neukázněným hostům lhostejné. Skoro polovina voličů ANO si přeje, aby vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek odešel kvůli kolizi s záchranářským vozem v Praze. Podle průzkumu agentury Perfect Crowd pro Greenpeace by voliči ANO rádi viděli jako vládní prioritu ochranu přírody. Motoristům, kteří řídí ministerstvo životního prostředí, příliš nevěří, že tuto úlohu zvládnou. Na území Národního parku Šumava dochází k únikům eperitu do půdy, což potvrdil poslanec Filip Turek z motoristů před jednáním koaliční rady. O situaci mluvil také ministr životního prostředí Igor Červený po pondělním zasedání vlády. Toto znepokojující zjištění vyvolává obavy ohledně možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

se tu snažím představit si nepředstavitelný, ale kdybych s tím přestal, moje myšlenky jsou temný, takže musím, jinak se dusím, prostor se zmenšuje, bez dobra dojde k implozi, já nechci zemřít.

Milá včeličko, chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Volejbalová reprezentace odhalila soupisku pro mistrovství Evropy v 2024, která slibuje kombinaci mládí a zkušenosti. 9 hráčů, kteří zářili na 4. místě loňského světového šampionátu, doplnil trenér Jiří Novák o 5 nových tváří. 3 z nich byli členy zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let, takže fanoušci se mohou těšit na pořádnou volejbalovou show. Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková po vyřazení z mistrovství světa zdůraznila bojovnost svých hráček, které se velice snažily i bez zraněných opor. V Berlíně měly Češky blízko k překvapivým vítězstvím nad silnějšími soupeřkami, ale ani odhodlání nestačilo. Snad příště ukáží ještě větší herní zázrak a jako Fénix vzlétnou k vítězství. České basketbalistky na mistrovství světa 2022 utrpěly 3 porážky, ale proti Itálii a Číně byly blízko vítězství. Petra Holešínská, křídelnice českého týmu, vyjádřila lítost nad těmito těsnými neúspěchy. Vase radiační tabulka ukazuje tvrdou realitu, ale herně to byla dramatická podívaná. Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou se úspěšně probojovali do čtvrtfinále 4 na US Open. Dvojice porazila Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou po setech 7-6 a 6-4 za hodinu a 49 minut. Rovnováha zkušeností a síly přinesla vítězství turnajovým jedničkám bez viditelného pocení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Evropská komise zjistila potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše týkající se firem z holdingu Agrofert. Komise proto pozastavila proplácení části dotací těmto firmám. Babiš opětovně zdůraznil, že Agrofert nevlastní a nepociťuje z něj žádný prospěch. Na Šumavě u Prášil na Klatovsku došlo k přírodní katastrofě spojené s výskytem toxických látek. Na místě je varovná cedule a policejní hlídka, ačkoliv na první pohled není situace dramatická. Ministr životního prostředí Igor Červený potvrzuje závažnost problému, který přitahuje pozornost veřejnosti. Lidovci, vedení Janem Grolichem, usilují o hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů kvůli rozpočtu, který podle nich odporuje programovému prohlášení. Opoziční strany diskutují o vhodném postupu k prosazení změn. Kabinet Andreje Babiše by měl znovu žádat o důvěru ve sněmovně. Ministr životního prostředí Igor Červený svolal tiskovou konferenci k úniku toxických látek v Národním parku Šumava, který označil za přírodní katastrofu. Únik se odehrává v bývalém vojenském prostoru u šumavských Prášil. Na konferenci vystoupil s náměstkem ministerstva obrany Radovanem Víchem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová reprezentace odhalila soupisku pro mistrovství Evropy v 2024, která slibuje kombinaci mládí a zkušenosti. 9 hráčů, kteří zářili na 4. místě loňského světového šampionátu, doplnil trenér Jiří Novák o 5 nových tváří. 3 z nich byli členy zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let, takže fanoušci se mohou těšit na pořádnou volejbalovou show. Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková po vyřazení z mistrovství světa zdůraznila bojovnost svých hráček, které se velice snažily i bez zraněných opor. V Berlíně měly Češky blízko k překvapivým vítězstvím nad silnějšími soupeřkami, ale ani odhodlání nestačilo. Snad příště ukáží ještě větší herní zázrak a jako Fénix vzlétnou k vítězství. České basketbalistky na mistrovství světa 2022 utrpěly 3 porážky, ale proti Itálii a Číně byly blízko vítězství. Petra Holešínská, křídelnice českého týmu, vyjádřila lítost nad těmito těsnými neúspěchy. Vase radiační tabulka ukazuje tvrdou realitu, ale herně to byla dramatická podívaná. Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou se úspěšně probojovali do čtvrtfinále 4 na US Open. Dvojice porazila Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou po setech 7-6 a 6-4 za hodinu a 49 minut. Rovnováha zkušeností a síly přinesla vítězství turnajovým jedničkám bez viditelného pocení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fujao Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Evropská komise zjistila potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše týkající se firem z holdingu Agrofert. Komise proto pozastavila proplácení části dotací těmto firmám. Babiš opětovně zdůraznil, že Agrofert nevlastní a nepociťuje z něj žádný prospěch. Na Šumavě u Prášil na Klatovsku došlo k přírodní katastrofě spojené s výskytem toxických látek. Na místě je varovná cedule a policejní hlídka, ačkoliv na první pohled není situace dramatická. Ministr životního prostředí Igor Červený potvrzuje závažnost problému, který přitahuje pozornost veřejnosti. Lidovci, vedení Janem Grolichem, usilují o hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů kvůli rozpočtu, který podle nich odporuje programovému prohlášení. Opoziční strany diskutují o vhodném postupu k prosazení změn. Kabinet Andreje Babiše by měl znovu žádat o důvěru ve sněmovně. Ministr životního prostředí Igor Červený svolal tiskovou konferenci k úniku toxických látek v Národním parku Šumava, který označil za přírodní katastrofu. Únik se odehrává v bývalém vojenském prostoru u šumavských Prášil. Na konferenci vystoupil s náměstkem ministerstva obrany Radovanem Víchem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Starý dobrý hity na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Lily Seabird, talentovaná písničkářka z Burlingtonu, přináší na svém albu Lightspheres on Their Way hluboké a emotivní skladby, které reflektují její kořeny a vlivy v oblasti ramblujícího roku. Její podmanivá hudební tvorba, vydaná pod nezávislým labelem, klade důraz na melancholické texty a existenciální pochyby, které posluchače vtáhnou do náladové hloubky. Tento debut dokáže oslovit jak nové fanoušky, tak ty, kteří již oceňují její jedinečný hudební projev. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová reprezentace odhalila soupisku pro mistrovství Evropy v 2024, která slibuje kombinaci mládí a zkušenosti. 9 hráčů, kteří zářili na 4. místě loňského světového šampionátu, doplnil trenér Jiří Novák o 5 nových tváří. 3 z nich byli členy zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let, takže fanoušci se mohou těšit na pořádnou volejbalovou show. Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková po vyřazení z mistrovství světa zdůraznila bojovnost svých hráček, které se velice snažily i bez zraněných opor. V Berlíně měly Češky blízko k překvapivým vítězstvím nad silnějšími soupeřkami, ale ani odhodlání nestačilo. Snad příště ukáží ještě větší herní zázrak a jako Fénix vzlétnou k vítězství. České basketbalistky na mistrovství světa 2022 utrpěly 3 porážky, ale proti Itálii a Číně byly blízko vítězství. Petra Holešínská, křídelnice českého týmu, vyjádřila lítost nad těmito těsnými neúspěchy. Vase radiační.

0: Tabulka ukazuje tvrdou realitu, ale herně to byla dramatická podívaná. Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou se úspěšně probojovali do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Dvojice porazila Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou po setech 7-6 a 6-4 za hodinu a 49 minut. Rovnováha zkušeností a síly přinesla vítězství turnajovým jedničkám bez viditelného pocení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Evropská komise zjistila potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše týkající se firem z holdingu Agrofert. Komise proto pozastavila proplácení části dotací těmto firmám. Babiš opětovně zdůraznil, že Agrofert nevlastní a nepociťuje z něj žádný prospěch. Na Šumavě u Prášil na Klatovsku došlo k přírodní katastrofě spojené s výskytem toxických látek. Na místě je varovná cedule a policejní hlídka, ačkoliv na první pohled není situace dramatická. Ministr životního prostředí Igor Červený potvrzuje závažnost problému, který přitahuje pozornost veřejnosti. Lidovci, vedení Janem Grolichem, usilují o hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů kvůli rozpočtu, který podle nich odporuje programovému prohlášení. Opoziční strany diskutují o vhodném postupu k prosazení změn. Kabinet Andreje Babiše by měl znovu žádat o důvěru ve sněmovně. Ministr životního prostředí Igor Červený svolal tiskovou konferenci k úniku toxických látek v Národním parku Šumava, který označil za přírodní katastrofu. Únik se odehrává v bývalém vojenském prostoru u šumavských Prášil. Na konferenci vystoupil s náměstkem ministerstva obrany Radovanem Víchem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Big Beat na B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Oscarový dokumentarista Alex Gibney odhaluje složité vrstvy osobnosti Elona Muska ve svém fascinujícím filmu Musk, který byl uveden na festivalu v Torontu. Téměř čtyřhodinový dokument přináší hluboký pohled na Muskovu kariéru i jeho vliv na svět biznisu a technologie. V tomto díle z 2027 se rozplétají mýty, které obklopují jednoho z nejvlivnějších mužů naší doby. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
3: Od lidí pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová reprezentace odhalila soupisku pro mistrovství Evropy v 2024, která slibuje kombinaci mládí a zkušenosti. 9 hráčů, kteří zářili na 4. místě loňského světového šampionátu, doplnil trenér Jiří Novák o 5 nových tváří. 3 z nich byli členy zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let, takže fanoušci se mohou těšit na pořádnou volejbalovou show. Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková po vyřazení z mistrovství světa zdůraznila bojovnost svých hráček, které se velice snažily i bez zraněných opor. V Berlíně měly Češky blízko k překvapivým vítězstvím nad silnějšími soupeřkami, ale ani odhodlání nestačilo. Snad příště ukáží ještě větší herní zázrak a jako Fénix vzlétnou k vítězství. České basketbalistky na mistrovství světa 2022 utrpěly 3 porážky, ale proti Itálii a Číně byly blízko vítězství. Petra Holešínská, křídelnice českého týmu, vyjádřila lítost nad těmito těsnými neúspěchy. Vase radiační

0: Tabulka ukazuje tvrdou realitu, ale herně to byla dramatická podívaná. Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou se úspěšně probojovali do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Dvojice porazila Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou po setech 7-6 a 6-4 za hodinu a 49 minut. Rovnováha zkušeností a síly přinesla vítězství turnajovým jedničkám bez viditelného pocení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ja Rastafari.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia B, já jsem Selekta Shazo a přináším vám z Bruslu nový díl pořadu Revolution. No a pro ty, kdo neví, tak to vždycky na začátku pořadu opakuju, protože opakování je matka moudrosti a pořad Revolution se zabývá novinkami ze světa reggae, dancehallu, dubu nebo například třeba i reggae junglu. No, každopádně začínáme vždycky reggaečkem, takže to měnit nebudu. No a první nová čerstvá věc, kterou tady mám pro vás nachystanou, je od jamajského zpěváka, který se říká Chuck Fenda a jeho track se jmenuje Dreadful.

Nyní si pustíme něco zase ze světa dancehallu, ať to máme pěkně na střídačku, a mám tady připraveného Million Styla, který pochází ze Švédska jenom tak mimochodem a má novinku s názvem Original a má ji dohromady s producentem, který se jmenuje Next Friday.

Co se týče hudby, tak dneska toho mám opravdu hodně, velice hodně, takže nemám úplně až tolik času na vyprávění, ale to nevadí, protože málo kdo stejně stojí o nějaký chytrý řeči. No nic, jedeme dál. Další věc je od Rayvona, Luciana a Sugarbeera. Track se jmenuje Peace, Love and Understanding.

mlčeti jsem dlouho nevydržel, protože přišla ta chvíle a jako vždy vám chci ukázat album, který mám rád, který mě baví. A pokud posloucháte pořád Revolution, tak víte, že to je pravidelný, vybírám starší, nový, prostě to, co mám rád, anebo co si myslím, že by se vám mohlo líbit. A samozřejmě vždycky něco řeknu o konkrétním interpretovi. Takže tentokrát jsem vybral album od zpěváka, který si říká Cathy Ranks, jmenuje se Philip Thomas, je to jamajský dancehall a reggae zpěvák, který se narodil v roce 1965 v Clarendonu na Jamajce. Svoji hudební kariéru započal už ve 14 letech, a to v Gemini Sound Systemu, kde ovšem nevydržel dlouho a poté se připojil k dnes už legendárnímu soundu, a to ke Kilimanjaru, kde pracoval po boku jmén, jako je Early B, Supercat, Paddy Roots a Little Twitch. V roce 1991 vydal své první solové album, který neslo název Stopper, a po něm vlastně hned v tom roce následovalo album Lethal Weapon, takže v jednom roce dvě alba, super. Do roku 2000 přidal ještě další tři alba, no a dneska bych řekl, že se může pyšnit zhruba takovými 10 alby. Každopádně Cathy Ranks byl dost vlivný i mimo vlny reggae a dancehallu, a konkrétně tedy hudbě junglový a drum and bassový. Jeho vokály jsou samplovány dodnes a remixy jeho skladeb můžete slyšet na těch největších elektronických mejdanech a festivalech. No, to jsem trošku odbočil, ale rád bych se teda vrátil do roku 2012, kde vydal album s názvem Full Blast, a právě z něj vám pustím dva tracky, jak to bývá a jak to je. No a první track se jmenuje Full Blast, jako to album. No a druhý track je společně s Lucianem, a to se jmenuje Long Life. Takže asi takhle.

malá ukázka z alba, který se jmenuje Full Blast od Katyho Renkse z roku 2012 je za námi a my si dáme ještě pár reggae novinek, no a pak se podíváme zase do světa reggae junglu. Každopádně následující věc je od Anthony B.ho a jmenuje se to Music Free My Soul.

teď jsme byli chvíli zalezlí na Jamajce a já myslím, že je čas na přesun zase někam jinam, takže tentokrát se podíváme do Španělska a podíváme se na track, který se jmenuje Dekve te Sirve a je to kombinace španělských MC a je tam třeba Lua Costa, Castamat, Fly Katana a Alex Fabieni, takže Dekve te Sirve.

No a v podobném duchu se ponese i následující záležitost, protože ta je od Mal Elevého, Osirise a Trickstar a jmenuje se to Jinjian Azadi.

0: Čas kvapí, čas letí, takže před námi je pro dnešek poslední reggae track, který je od Legendary Buro Bantona, který udělal track zase společně s Massive B a Bobby Condersem a jmenuje se to Sayah Pon Mi Dung.
1: He that dwelleth in the secret place of the Most High. No matter what them try, them can't stop it. It's gonna be.

0: Jak už to u mě bývá, jak už je to u tohoto pořadu zvykem, tak nakonec si dáme zase pár junglových, reggae junglových tracků, aby se neřeklo, protože proč? No protože Revolution samozřejmě, jinak já jsem Selejta Šazo a doufám, že se bavíte. Každopádně jdeme na to, jdeme na věc, protože první track je od Serial Killy a je to remix jeho starého tracku, který se jmenuje Mash You Down a je to taková pohodička, takový chillový junglík, takový chillový junglík bych řekl, no.
1: Greetings, lords and pure majesty.

zpěvák, který si říká Pár libí, vydal teďka nové album, jmenuje se to Hot Like Fire. A ano, už jste v tomhle pořadu mohli o tom slyšet, protože Hot Like Fire je teďka vyšel Chapter 3, to znamená, že už třetí remixový album na tyhle ty pecky, je to samozřejmě zase celý v džunglu. No a co se týče men, tak je to zase opravdu naťapané, protože je tam třeba například Speaker Louis, Benny Page, Critical Dub, Sika, Tradesman, Lion Dub, Chata B, Mysticus, další a další, je tam toho hromada, dohromady je tam 12 tracků, takže jako opravdu racho, člověk si myslím si, že si vybere. No, každopádně já jsem vybral track, hned úplně první track, je to Skylark, a je to remix od Benny Page, jenom abych v tom nedělal bordel, je to zase opět celé remixové album, takže žádný track tam není jakoby úplně původní. Tak jo, takže my si dáme track s názvem Skylark.

innocent get a youth them dub out. No, pořád se pomalu blíží ke konci, takže já bych to asi pro dnešek nějak uzavřel. Doufám, že jste se bavili. Samozřejmě jako vždycky laďte Rádio B, laďte pořád Revolution. A nakonec si dáme ještě novinku od Dubs Pistols a King Ufa a Demolition Mana. No a ten úplně poslední track není až tak veselý, protože před několika dny, týdnem, Bajvočko zemřel legendární MC Feds. A tak jenom na jeho památku, jenom tady takhle pro nás, jsem vybral jednu pecičku, která se jmenuje Girls. Je s Potential Bad Boyem, Jušem, no a samozřejmě MC Feds. Takže taková smutnější zprávička na závěr. No, každopádně ještě jednou doufám, že jste se bavili, děkuji za poslech a slyšíme se zase příště. Takže čus.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Raskal a máme tady další pokračování pořadu Bass Up, buď je úterý večer nebo pátek dopoledne. A dneska je už 60. díl, takže máme takovou oslavičku. A dneska si na začátek pustíme nějaký novinky a v druhé polovině pořadu vám chci pustit mixtape, který jsem teďko dostal od dvou týpků. Je to DJ Slavik a DJ Tingy, dvojice Breakbeat Bandits, a poskytli mi mix, který hráli letos na Beats for Love. Něco si o nich ještě povíme a tohle je na začátek týpek, který produkuje takovýhle příjemný breakbeaty. Říká si Look at me a vydal teďko tenhle ten track Blowin. Takže

teď jste mohli slyšet producenta, který si říkal Look at me. A navážeme dalším breakem, který dělal Hancock. A track se jmenuje Synthetizer. A vyšlo to teď na Distortion, už zářijová věc.

Tak jestli jest, přátelé, big up Hancockovi, protože dělá výborné věci. A teď se dáme track od Yo Speeda a Bubble Couple. A track se jmenuje Mojo Picon a je staršího data, vyšlo to v roce 2018 na Need Money Records. Takže pojďme na to, taky dobrá věcička. Posloucháte pořád Bass Up.

Ale posuneme se dál. Mám tady další věc, která je novějšího data, zase vyšla teďko v srpnu a dělal producent Guau a Buzon a jmenuje se Humble Yourself. Vyšlo to na ENB Free. Takže přeju příjemný poslech při 60.

Tak přátelé, jsem tady zpět. Tohle byl producent Guo a Buzon. A teď tady mám jednu zajímavou kompilaci. A je to kompilace labelu Fat Vibes. A po 10 letech vydali kompilaci, kde je 16 tracků. Dáme si hned ten úvodní track. A dělal ho Virtus. A jmenuje se to Earthworm. A možná zbyde čas ještě na jednu věc tady z té pohodové kompilace. Fakt dobrý breakbeaty tady jsou. Určitě vyhledejte. Posloucháte Radio Bčko.

0: And this is a good one.
1: Tak dobrá pohodička, co říkáte, přátelé. Posloucháte Rádio Bčko, pořad Bassup. No a dáme si další breakbeatovou pohodovku. Dělal to Adam Witt a Sub Foundation. Je to track Dreams a vyšlo to teďko na vinilu. Čtyři verze týhletý věci a tohle je Sub Foundation Apache Duck Mix.

Tak já myslím, že jako na vinylu vydaný tyhle ty tracky, že jsou úplně super, kdybych si to klidně pořídil, kdybych hrál z vinylů. Nicméně dáme si ještě jeden track, přátelé. Posloucháte Bass Up a navštívíme ještě jednou kompilaci Fat Vibes 10 Years. A tam producent BR Selecta udělal track Insider, takže si ho dáme a řekneme si něco o uskupení Breakbeat Bandits.

dreadlocks on me. Tak přátelé, tohle byla selekce, kterou jsem vybral na dnešní polovinu a o druhou polovinu 60. dílu se postarají partička, projekt Breakbeat Bandits, jsou to týpci DJs Lukáš Slavik a Tingy, který začínali hrát kolem roku 2001. A někdy kolem roku 2009 se spojili a dělali tenhle ten projekt právě, který hudebně se zaměřuje na energický breakbeat a na new school breaky, funky a rovnější beat. I tenhle ten mix dnešní je takovej chvilkama v rovných beatech, takže uslyšíte sami. Je to záznam z letošního Beats for Love. A ještě ke klukům řeknu, že hrajou spolu takhle 15 let v klubech, na festivalech po celé republice a na pódia se dostali s absolutní špičkou dnešní scény, jako jsou třeba Crafty Cats, Plum DJs nebo Stanton Warriors, takže mají už docela zkušenosti, ostřílený týpci. Takže pojďme si dát jejich mix. Big up, kluci, líbí se mi to, fakt super nálada tam je a jen tak dál, ať se daří. Jinak, přátelé, posloucháte 60. pokračování pořadu Bass Up, buď v úterý večer, nebo v pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Hey yo, check this out. It's just a beat.

Right now it's time.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháte Sebestřed na rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žije show. Žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz